0: Ale še bito, on to hli jindrý.
1: No, ale to nebyl díky se.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
0: Ono za kážero, co ono za lý osma.
1: Na slíhe, svak slíhe, svak slíhe.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
0: Kejke, mítke, na herka, bacha, drunke, zem.
1: No, ne, díky se, jos, jos.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
1: Ko, výrfe je jůr, fuše,
0: tak on ten. A ví, kuk, ho má mérno.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
3: Witches.